0: diamante.
1: A koticho zpěval les, koliko je v něm zlatých brěz, a koticho vravíš, ano.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

Vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na něho číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z něho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Jozefa Repy, teda Repka, Biela hrnka, teda Srnka.
1: Dramaturgia Zuzana Grečnárová, zvuková realizácia Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná a réžia Jana Strnisková. V hlavných úlohách účinkovali Breptík, potrebujem tvoju pomoc, ty klopkadlo.
0: Marián Čech, Slovák.
1: Adela Ostrovská.
0: Dušan Taľafatka, vlastne Dušan Taragel.
1: Olga Šalagová.
0: Peter Marcin.
1: Martina Berešíková.
0: A Dáša Rúfusová. Vyrobil Slovenský rozhlások v roku 2002.
2: Od pondelí až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají, mimozemšťany tu asi hledají.

0: rozumne zaprší, na Marsu nenapadne sníh. Na Marsu není slyšet žádný pláč a žádný...
1: Rádio Junior. Můj svět fantázie.
2: Rádio Junior. Můj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jána Milčáka o oslíkovi.

0: Jiri kroutí si knihy hry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
2: To nedělá.
1: Angorská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
2: Dá do těla.
1: Ten, kdo

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

na Špilberku vlci vyjo, a Brňané ti to vyjo, no a tak tam nechodí jo, ale nebrňané ti to nevyjo, a tak tam chodí jo, a ty vlci se těma turistama živí.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

0: dospělým méně nebo nic. Malým ta knížka hezká přišla, nejeden děda zklamán šišla.
1: Myslel jsem, jak si počtem, a je tam hůby s moctem. Myslel jsem, jak si počtem, a je tam hůby s moctem.